asusto, suena mi corazón. Uy, tucu, tucu, tun, tucu, tucu, tun, tucu, tucu, tun.